0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Rádio.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: prostě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Orion.

0: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Radio Orion.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned. Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Brain Market. Míříš na vrchol hory? Nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisku.cz.
5: Náplně hned. Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
10: Škola volá, ale my to nezvedáme.

největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pam Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ostravar Arena v Ostravě po 10 letech mění svůj název. Domov vítkovických hokejistů se nově jmenuje Mustang Arena. Někdejší palác kultury a sportu je největší multifunkční halou v Ostravě i celém regionu a hokejisté Vítkovic v ní hrají už 4 desetiletí. Hlavním partnerem arény zůstává pivovar Ostravar. Píše o tom moravskoslezský deník CZ. A teď už jdeme na počasí. Dnes čekáme na Moravě a ve Slezsku spíše jasno nebo polojasno. Večer bude přibývat na oblačnosti. A teď pozor, nejvyšší teploty od 28 do tropických 31 stupňů.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin 2 minuty začíná páteční snídaně. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ahoj Jasmin.
3: Je ahoj.
1: Ahoj. To je taky dost, že jsi přišla do práce.
2: Ona má nějaký částečný úvazek, prej.
1: Mě by zajímalo, jaký to je takhle si chodit do práce v pátek jenom.
3: Ty bláho, je to pečka, no, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak si říkáš, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Jasmin, to udělala jeden, no tak tě tady vítáme. No,
3: děkuju.
1: Jak bylo na Dovče?
3: Pecka.
1: No, dobrý, tak to jsme si
2: říkali něco jiného před chvílí.
1: No, dobrý. Tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio Orion.

0: 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hit Radio snídaní šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek z červené jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. A vlastně, když se podívám tady doleva, tak tady nic nevidím. Když to tady projdu na druhou stranu, tak mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo? Že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Hůňu na Hit Radio, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: Slovensko, tak všechno má.
1: Dole poetika, tohle je Hit Radio, 7:15 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného, to jsou takový šedý bílý srpečky no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho. A já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo. A vypadá to tady jak v kulturáku, když poplese rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo? Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, tak to pošlete.
1: Já teda od pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo? Ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesvítěj. Jste opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. A Avicii Waiting for Love a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
14: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
18: Bila, to dobré začíná u nás.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: Co to zas popájskuje za pikle?
21: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska. Hlásíte bouračku dvou aut na příjezdu do Havířova od Karviné. Na kruhovém objezdu bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce, stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
0: Tože nejdražší známka světa a je za jeden cent, nebo jak to teda je?
2: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
0: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo... No já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámovce. A co to... Tady? A známka máš
3: služebku. To by byl pech, no.
2: Ricky Martin. Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo, to ani nepřijde.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Tohle jsou hodiny. A tohle je páteční hit rádio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirují kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř. Z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlek za nějakou tuj, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda přivlíkají za tuj a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: No chlupáči, tak nevím. Tak,
1: chlupatý.
3: Tak, no. O tom se asi nestuším mluvit tak ráno.
0: No. A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamionák Kamel, na příjezdu do Český Třebový, to tam grillujou, tak nohu z plynu, jsou tam švestky.
4: Tak na trojnožku.
0: Přesně, grillovando, tady ve Vysokém Mýtě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak a to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce, samozřejmě měření rychlosti, všude taky školáci a tak dále, tak nohu z plynu, jo.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
10: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
9: Tak setři a šetři.
11: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
18: Hele, nezaseko ses?
19: Ne.
2: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
17: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
20: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
21: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
23: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na dálnici D1 na 312. kilometru ve směru na Přerov stojí odstavená dodávka. No a na Kroměřížsku v Chropini počítejte s omezením z důvodu konání kulturní akce.
24: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
25: Pořád jste tady.
26: Tak to dělají šampioni.
25: Snídaně šampioni.

0: Je pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio v uších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládáte na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatiáš.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: To se rozhodnete prvé,
2: to si
1: že?
2: Pak vybereš, že to je moderní dnešní době, jo, ale takže, počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
2: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
2: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
2: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Los Frequency na Hit Radio v 6.50 na hezké ráno. I wanna dance by water

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
6: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední 3 roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů k zákazníků 3 velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Platí od 2 odpoledne až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V 93 obcích Olomouckého kraje kandiduje do říjnových komunálních voleb pouze 1 kandidátní listina. Nejvíce kandidátek je zaregistrováno v obci Řídeč na Olomoucku, a to 14. Každá z nich ale nese pouze 1 jméno. V ostatních zhruba 300 obcí jsou nejméně 2 kandidátky. Volby se uskuteční 9. a 10. října. A teď už jdeme na počasí. Dnes čekáme na Moravě a ve Slezsku spíše jasno nebo polojasno. Večer bude přibývat na oblačnosti. A teď pozor, nejvyšší teploty od 28 do tropických 31 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezký ráno.
3: Krásný pátek.
14: Snídaně šampionů.
13: Ano, vy, kdo jste si nás pustili k tělu, až teď jsme tady kompletní. Jasmin se vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
3: Ahoj.
11: To je dobrý, jak říká Jasmin. Ty, mě vůbec nepřijde, že pátek. Já říkám, že 4 dny v týdnu nebyla v práci.
13: Takhle si na jeden den skočit do práce, to je dobrý, no to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka? Další muzika. Za 100 let tím začíná další hodina, tak hezký ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 10 minut po 7. Kupujete ojeté auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržuj tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy jí nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někdy našli, vy jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, jde blbě zařadit pitka, je to spravený jen tak na voko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
3: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky. Přesně,
0: ne, to tu zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto, vy dva tady?
3: Ne, ale když zapomínám na to první autíčko, tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu, ať jsem ani hodný.
2: No já když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobočeném stavu, že jsme ji dali za přepis, takže tam ani nebylo co psát.
0: Jo, prostě
2: odvezte to a...
0: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono tak nějak fungovalo, no. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho auta, ať už současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z ní prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo, co by tam v tom vzkazu stálo, 100%

101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777 nebo nám tu můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 7.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, 7 hodin, 20 minut, Michal Jasmin David s vámi, hezké ráno. Bavili jsme se tady o příběhu, v jednom slovenském autoservisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele. Bylo tam něco ve stylu, toto auto se jmenuje Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100 oktanový benzín. No a tak jsme se ptali vás, co byste napsali, jaký vzkaz budoucímu majiteli vašeho auta, ať už to, který teďka máte, nebo to, co se vám podařilo střelit a mnuli jste si nad tím ruce, že je konečně pryč z baráku.
1: Lukáš tady poslal zprávu, ne kterou vlastně on někomu napsal, ale měl jí tam on. Měl jsem v autě z bazaru na poslední stránce v servisce napsáno, to jsi pomohl, a smajlík.
0: Geniální. Taky píše Standa zdravím do rádia, tak musím říct, že já bych napsal pravdu, jelikož se mi to při prodeji osvědčilo, ale že vypadalo jako nové. I když mělo vady, udělalo taky své. O auta se starám líp než třeba o pracovnu. Mějte fajn ráno, děkujeme.
1: Další zpráva, ahoj noví majiteli, nákupem tohoto auta se ti dostal do ruky rodiny Miláček, který byl vždy opečovávaný a dostal vždy servis a jen to nejlepší. 100 oktanové palivo, chovej se k němu taky tak a bude ti vždy dobře sloužit.
0: 100 oktanový palivo, to leze do peněz, no. Leze to do peněz. Taky Petr, ahoj, kdybych prodával svoje auto, i když vím, že se to nestane, protože to byl můj vysněný vůz, který vlastním už 18 let, je to stará Honda, která má 34 roku, tak tam by byl skoro stejný vzkaz jako u Bublinky.
1: 34 roku, to je hustý, no.
0: Taky tady mám hlasovku od Ládi.
2: Zdravíčko, šampioni, tak za mě by to bylo asi tohle. Byl jsem hloupý, když jsem to koupil, jsem chytrý, že to prodávám a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
0: To je geniální.
1: To by mě pobavilo.
0: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se nad tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte z toho voňavku a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Nabídka pracovních míst.
4: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
8: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
11: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
10: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
13: tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
18: Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na Kruháči. Na příjezdu do Havířova od Karviné na kruhovém objezdu bourala dvě osobní vozidla. Projíždíte s opatrností.
19: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
20: Hit Radio Orion.

0: Je přesně 7:30. Právě teď. Vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionů. Za chvíli rychlá pětka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd, šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
3: Já jsem teda.
2: Na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
4: autonomní traktory.
2: Autonomní traktory a teďka už i autonomní obchody.
4: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
2: Spíš co bude kdo dělat? Jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo? Asi jo, no.
4: Asi jo.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
2: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hit Rádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá pětka.
1: Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska, Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno, Ivan.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: Hele, no, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš. Tak máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levé.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem nerozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo. Štěně.
0: Štěně. Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového Rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Poráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko, dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zas někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se,
1: ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost, nám přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káťu, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu, to bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujem, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju, stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali unést a na dálnici, to je jedno, jo? A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo? A takže se budeme muset znova přihlásit, jo? Pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byla poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezky. No tak to vy, kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má Instagram, Facebook a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak Nejbová je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš, no a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička, a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejeme hodně štěstí, no, za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jé!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Slyšíte ty zvuky?
8: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
7: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
8: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
7: A vstup je zdarma.
9: Je! Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
15: Extreme Sale v online shop CZ.
16: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
18: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
19: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
19: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
19: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
19: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
20: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
21: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
22: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
23: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
24: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
23: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
25: Náplně hned.
26: Lepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Olomouci v ulici Střední Novosadská došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Na místě je policie, projíždí se s omezením.
27: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
28: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou Jeleni, celá smečka.
1: Ve starém křesle svět zůstal jako dřív.
0: Na Hitrádiu v 7.53, hezké ráno. Lenost lidstva dosáhla novýho vrcholu. V Číně vyrobili pojízdný záchod na dálkový ovládání. Normálně si ho můžete přivolat k televizi do obýváku. A hádejte, kolik stojí taková věc, za kolik si to můžete koupit.
2: Tak doufám, že raketu, jako, protože to je šílený.
0: Tak kolik?
3: 50 tisíc korun.
0: Dobře, co Jasmin?
4: 100 tisíc korun.
0: Skoro, 90 tisíc. 90 tisíc a tahle věc za váma přijede jako robotický vysavač. A je tady napsaný, že to je vynález pro majitele velkých domů, který jsou líní jít přes celý barák na toaletu.
2: Já nevím, jestli si pamatujete ten film nebo animák Volí s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
0: Tak to je ono, no.
3: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak jsi to přečetl, jak si říkám, co to je za blbost, ale pak si říkám, vole, to vlastně zase tak blbý není.
0: Víš, ale přidat na to volant a můžeš na tom jezdit do práce normálně. Kdyby se to mohlo jmenovat, třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne, slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. BrainMarket.cz. Myslíme zdravě.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky skapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Ostravar Arena v Ostravě po 10 letech mění svůj název. Domov vítkovických hokejistů se nově jmenuje Mustang Arena. Někdejší palác kultury a sportu je největší multifunkční halou v Ostravě i celém regionu a hokejisté Vítkovic v ní hrají už 4 desetiletí. Hlavním partnerem arény zůstává pivovar Ostravar. Píše o tom moravskoslezský deník CZ. A teď už jdeme na počasí. Dnes čekáme na Moravě a ve Slezsku spíše jasno nebo polojasno. Večer bude přibývat na oblačnosti. A teď pozor, nejvyšší teploty od 28 do tropických 31 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli,

0: tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj, hezký ránko.
3: Krásný páteční ráno. Snídaně
2: šampionů. Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
4: Ahoj, dobré ráno.
2: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun.
3: Co?
2: Vysvětlím za chvíli, teď muzika Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké ráno.
1: Hit Radio Orion.

0: tohle Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. Mám tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během pikovteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zahlásil plnej pytel. Tak ho jdu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, tyba, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. A na to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak jí mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se vrátila. Beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mi to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMSku. Ahoj, prosím tě, jak jsem po tobě chtěl tu paměťovku, jak tam máš ty fotky zálohovaný, jako kde je, jestli mi ji vrátíš?
1: Dobře ty.
0: Jo, takhle jsem začal.
2: Takovýhle hry.
0: A pak něco odpověděla a já, tak prosím tě, ty fotky měla zálohovaný ve vysavači. Počkej. Jako geniální, ale zase já podle mě to byl nejrychlejší přenos dat na světě. Nevím, kdo to vycuc, ale to bylo hele 512 giga za vteřinu. To udělalo. Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin. Asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
2: Ježiši Kriste. Tak tohle,

0: za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
1: Gumičky, fusky, já nevím co všechno, drobásky. Jo, občas jsem tam nějaký cink. No, jasně, to je dobrý, dáš do prasátka pak,
2: no. No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. We will

0: čtvrt na devět, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si půjčila má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača, těch zpráv teda, já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl. Předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak Happy Tree Friends, co?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydílku.
0: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. S tím, jako, já se toho nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně. Ha ha ha!

0: spoření.
1: Možná činasky.
0: Možná.
1: 8.22, ne možná, ale zcela určitě. Za malou chvíli, další parádní hity Lučenzo, Don Omar, Danca Kuduro na vaše páteční ráno, ať je o kousek lepší. No a vy, kdo nás ladíte na cestách, za volantem, v autě, v autobuse, v kamionu, tak poradíme, kde to stojí, přidáme aktuální dopravu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jo!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: McDonald's vás zve na Hippodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.

0: Více na skautská.cz.
1: Splané dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti provozu na D1 na 371. kilometru ve směru na Ostravu. Stojí porouchané vozidlo.
4: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
5: Hit Radio Orion.

0: výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David Svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek. David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne, spíš. Nebo sám něco neřek. Hele, takhle Dave, jenom ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte prodatý ode dneška a všichni už tam makají, tak ty jsi ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update.
2: Ranní update.
3: Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety. Lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneska ráno zítra rádia.

0: Dangerous for Life, 8:38, dáváte si páteční hit rádio, tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení se.
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš, jo. Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba, jo. Ale tak to se týká spíš vás, jo, protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
2: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdyby jsme my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár, čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, což se nestane. Kdybys to zabalila, ten kufr úplně precizně, takhle
2: bych to zabalila,
0: takhle bys potom skákala, že to nejde zavřít, úplně spocená a já bych přišel a řekl bych ti, miláčku, dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
2: No tak nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.

0: těší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
3: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
2: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
15: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
14: Billa, to dobré začíná u nás.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Nezvládne.

0: Lady Gaga, abrakadabra, tohle Hit Radio snídaní šampionů. Tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím, tak se chci zeptat, jak to máte vy.
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička, ještě když žila. Si pamatuju, že když se poprvé zablísklo nebo zahřmělo, tak ona vytahovala ze zdi úplně všechno a pak byla ještě pro jistotu venku vyhodit pojistky, jo. Ale možná si říkám teďka, vidím to zpětně, že za to mohl ten kulový blesk, co jim proletěl barákem elektrikou před jako XX lety, ještě než jsem byl na světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zase máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se všem všudy.
0: No, jako aktivitu, že se to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono se to má být jenom v Česku, Morava a Slezsko by měla být v pohodě. Takže vy budete v vozovkách asi v suchu a v Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Natrus, Just Give Me a Reason, další hity pro vás na Hit Radio. Hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: a Chris the Serendy Cynical 8.57. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party. Ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Mezi Vsetínem a Valašskou Polankou na silnici první třídy 57 bouraly dvě osobní auta. Projíždí se tam ale zatím bez zdržení. Na průjezdu Uherským Hradištěm směrem do Hodonína na třídě maršála Malinovského bouraly taky dva osobáky, tam je ale zdržení minimální. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724299199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
5: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Orion.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Multifunkční hala v Ostravě Zábřehu, která je s kapacitou 11 000 diváků, jednou z největších v Česku, změní od září název z Ostravar Arena na Mustang Arena. Souvisí to s prodloužením dlouholetého partnerství haly s pivovary Staropramen do roku 2031 a změnou hlavního piva na Mustang. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontarijské jezero na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanada bude změnu názvu ignorovat. Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na turnaji v Monterey takřka tříhodinový český souboj s Dariou Vidmanovou. Po výhře 6-4, 6-7, 6-3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Mertensovou z Belgie.
3: Dneska bude krásně, čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru může přibývat trošku té oblačnosti, teploty ale vysoko, 27 až 30 stupňů dneska a na horách kolem 22.
2: Hit Radio
3: Orion. Tady pátek 28. srpna, hezký den vám přeje Karla Michalíková. No a já přeju vše nejlepší k svátku Augustínům. Jednou Augustína člověče znám, fakt, z Rožnova. Říká se mu Gusty, takže jestli taky máte ve svém okolí nějakého Gustu, tak ho od nás pozdravte. My se společně za chvilku vydáme vzpomínat naše první autíčka. Jej, damane, to bude nostalgie. Tak zůstaňte s námi, hezký den.

Dobrý den vám přeje Karla Michalíková a Hit Radio Orion. Pojďme si dneska zazpomínat na naše první autíčka, protože kdo pamatuje svoje první auto, ten ví, že to nebylo jenom auto. To byl člen rodiny, to byl váš miláček. Teď se dokonce na Slovensku prodávalo auto, kterému jeho bývalá majitelka říkala Bublinka a nechala novému majiteli v přihrádce i vzkaz, docela dlouhý, kde mu vysvětlila, jak se má o Bublinku starat, co jí tankovat, jak často měnit olej a napsala mu tam, ať se k tomuto autu chová jako ke kamarádovi a ne jako k věci. A já tomu vlastně úplně rozumím a vy chlapi asi hlavně taky, protože pro vás to auto je určitě jako člen rodiny. Víte přesně, co mu chutná, že jo, co mu vadí, kdy potřebuje do servisu, nehádá se s váma. Vzpomeňte na svoje první auto a pojďte mi napsat, jestli jste třeba pro něj taky měli nějaké jméno, protože jestli jste ho měli opravdu rádi, tak určitě nějaké jméno mělo. Dejte vědět, jaké. Teď už teda kapela Coldplay pro vaši lepší náladu. Hezký den.

0: Poetika na Het Rádio Orel. Já ji miluju prostě. Mám je hrozně ráda, věřím, že i vy. No a teď pojďme za technologií budoucnosti. Zrovna se tady na to dívám, jo. V Číně představili pojízdnou toaletu, která za váma sama přijede třeba k posteli. Po použití vás umije, vysuší, zbaví vás zapachu a pak se sama vrátí do koupelny a tam se vyčistí. To je servis. A já teda nevím, kam až tohle může dojít, jo. Dneska máme teda záchod, který přijede za váma. Za pár let to může být třeba lednička, kterou si přes mobil přivoláte jedním ťuknutím a ona vám třeba doveze pivo až k posteli. To by se vám, chlapi, líbilo, že jo?
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Ladíte a posloucháte Hit Radio Orion. Ve 12 hodin na vás čeká hodinka plná srdcovek, hitů, které máte od nepaměti hrozně rádi, rádi na ně vzpomínáte. A jedním z takových hitů je třeba i Maria. Já ji tu pro vás mám, tak se pojďme dohodnout, že ji teď pošleme nejen vám, co máte celkově rádi blondý, ale i vám všem, co jste čerstvě podovolené. V pondělí jdete zpátky do roboty, ale hrozně se vám nechce. My si totiž dneska povíme i o tom, co pomáhá vrátit se v relativně dobré náladě podovolené zpátky na to svoje vyseděné pracovní místo. Tak zůstaňte s námi, my vám poradíme.

0: Sheeran za námi. Old phone. A my si teď dáme tipy naší redakce, kam vyrazit, protože těch akcí, je pořád strašně hodně. A člověk kolikrát neví, kam dřív, a nejradši by se nakonoval, aby viděl a slyšel úplně všechno. Tak my vás teď pošleme asi na to nejlepší v Moravskoslezském kraji.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Petrovice u Karviné chystají pořádnou letní jízdu a tentokrát u toho nebude chybět ani Hit Radio Orion. Hlavními hvězdami 31. obecních slavností budou oblíbení baviči Štěpán Kozub a Jiří Krhut, kteří vás vezmou k pomyslnému táboráku, kde se bude zpívat, povídat a hlavně hodně smát. Čeká vás jedinečná atmosféra letního večera, známé písničky, ostravský humor a setkání s dvojicí, která dokáže udělat legraci úplně ze všeho. Tak vezměte kamarády, deku a dobrou náladu a přijďte si užít obecní slavnosti v Petrovicích 29. srpna.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
7: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
8: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad to musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: na celou Moravu i do Slezska. Teď je nejlepší dopravní servis mezi Vsetínem a Valašskou Polankou na silnici první třídy 57. Bouraly dvě osobní auta, projíždí se tam ale pořád bez zdržení. V Ostravě v ulici Jaromíra Matuška je ulice uzavřená ve směru od parkovacího domu k odbočce na rampu k mostu přes Horní ulici, tak s tím počítejte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíš negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Koupání v Moravskoslezském kraji komplikuje zhoršená voda v Bašce a Brušperku. V Bašce přetrvává přírodní znečištění, v Brušperku platí riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je voda ke koupání v pořádku. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí osmičku soupeřů, se kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou v druhém losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná šestici protivníků v konferenční lize.
0: Dneska čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru může přibývat místy oblačnosti, ale bude nádherně, měříme 27 až 30 stupňů.
2: Hit Radio Orion.
0: Krásné dopoledne i po 10. hodince vám přeje Karla Michalíková, posílám pro lepší náladu třeba Imagine Dragons. Hezký den.

A nebo dojíždíte poslední den vaší dovolené. Užívejte. Včera jsem byla v Beskydském divadle v Novém Jičíně na představení Rok na vsi v režii Těšínského divadla a jako musím vám říct, a jako není to žádná placená reklama, jo, že tohle byl jeden z nejlepších zážitků, jaké jsem kdy v divadle měla a možná i v životě. Spojení divadla s hudbou Čechomoru bylo tak nádherné, já se jenom dojetím až jako brečela, jako fakt. Člověk si to užíval od začátku do konce, ta hudba tomu celému dala úplně jinou energii. Takže jestli máte možnost Rok na vsi někde vidět, tak běžte. Fakt, já bych na to klidně šla znova dneska. A vůbec mi nevadí, že to trvá 2,5 hodiny, já bych si dala repete i dvakrát po sobě. Těšínské divadlo, my vám tleskáme. Já bych to řekla i polsky, že vám tleskáme, ale já to neumím. Musím si to natrénovat. Každopádně dobře vy, moc vás zdravíme a tohle je pro vás. Jste skvělý, fakt jako boží. Běžte, běžte na to.

0: Tak jestli máte podovolené pocit, že jste si vlastně ale vůbec neodpočinuli, nejste v tom sami. Většina z nás se po pár dnech volna vrací do práce a místo svěžího člověka přijde do kanceláře někdo, kdo by potřeboval vlastně ještě jednu dovolenou. Jsme takový jako zombíci, pojďme si říct. Na dovolené, totiž samozřejmě často vstáváme jinak. Později cestujeme, řešíme výlety, jídlo, papáme hodně, papáme rádi, řešíme program. No a pak přijde to pondělí a budík, který nám jaksi zahlásí zpátky do reality. Vstávej, práce čeká. Takže jestli jste dneska unavení víc než před vaší dovolenou, tak klid. Fakt v tom nejste sami a nejspíš vlastně nepotřebujete další pracovní poradu, ale potřebujete ještě pár dní volna. A to je naše rada pro vaše šéfy. Zesilte jim teďka rádio. Šéfové, přidejte svým zaměstnancům ještě pár dní dovolené. Oni se vám vrátí úplně vyměnění a budou lépe pracovat. Že ano? Ano, slibujeme.
1: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
7: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
6: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
8: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
9: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
8: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
10: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
11: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
12: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
11: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
13: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
14: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

celou Moravu i Slezsko. Můžete nás taky číst, máme web hitradioorion.cz, kam přidáváme různé aktuality, zprávy z našeho kraje. Taky nás můžete sledovat, a to na Facebooku i na Instagramu. Sledovat tam můžete i nás moderátory, abyste věděli, jak vypadají ty hlasy, které k vám každý den promluvají z éteru. A můj Instač najdete třeba jako karla.michalíková, tak mě stolkujte klidně. A teď k vaší lepší náladě malé lákadlo na dnešní večerní Hitradio Classic a ty nejlepší hity dekád, což je určitě i hitovka Emptiness Machine.

0: To je návrat do 90, že jo? Hit Radio Orion je vaším společníkem na cestách i v práci a Ostrava, ta se nám mění před očima. Radvanice jsou toho důkazem. Vznikl tam nový park, zrovna se dívám na fotky a hrozně se mi to líbí. Je inspirovaný obrázky Josefa Lady. Je tam vodní plocha, brby, louka, herní prvky pro děti, dokonce i ladovský vodník. A mě na tom třeba hrozně baví to, že když se řekne Ostrava, tak si pořád ještě někdo představuje takové kouřící komíny a šedé město, ale ono už to dávno neplatí. Přibývá tady hodně zeleně, nových parků a míst, kde se člověk opravdu může jen tak posedět a relaxovat. Takže Ostrava už podle mě dávno, ale dávno není černé město. Spíš začíná být zelené město, které se nám mění přímo před očima. A moc krásně. Kdo souhlasí?
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
8: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
7: Tak setři a šetři.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
15: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě v Orlovské ulici bourali dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený. A na průjezdu Ostravou v Bohumínské ulici na křižovatce s Dědičnou došlo ke srážce osobního auta s nákladňákem, tak i tam počítejte se zdržením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej. To jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr. Skvělé ceny. Skvělý servis. Skvělá prodejna. Skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
7: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Hezké dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Ostravští kriminalisté pátrají po muži, který se v tramvajích uspokojuje před mladými dívkami. Událost prověřují jako podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a obrací se na veřejnost. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před 2 dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchs dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl po druhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. Finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
0: Pátek u nás hlásí skoro jasno až polojasno, k večeru se může místy lehce zatáhnout, jinak bude teplo, vyloženě na opalovačku, dneska měříme 27 až 30 stupňů.
9: Hit Radio Orion.
0: I po 11. s vámi Karla Michalíková, doufám, že máte hezký pátek, pokud ne, tak vám zlepšíme náladu. Zaspívá Alex Warren.

třeba ve Valašském Meziříčí. A konkrétně do téhle nemocnice teď zdravíme, protože tady čtu, že pacienti na ARO si můžou říct, že chtějí na vzduch a nemocnice je z lůžka odveze rovnou do zahrady, na projišťku. To podle mě musí být hrozně fajn. Člověk leží v nemocnici, je mu těžko, najednou může být chvilku venku, koukat na zeleň, dýchat čerstvý vzduch, ještě si tam třeba pokecat se sestřičkou, když má čas. Moc hezké. Děkujeme za to. A jen teda doufám, že si z toho nevezme příklad třeba věznice ve Hřmanicích. Protože kdyby tam vězni začali říkat, že chtějí na vzduch a někdo je prostě pustil ven, tak už by to tak fajn nebylo. Jako ve Valmezu. Myslím teda hlavně pro okolní sousedy. Takže pacienty na vzduch klidně pouštějte, jo. Jsme s tím v pohodě. Ale vězni radši nechte tam, kde jsou. Pro jistotu.

0: Pozor, pozor, blesková rychlosoutěž. Znáte číslo na náš WhatsApp? 724-299-199. Dneska pro vás mám vstupenky do Soběšovic na slavnosti do Žínek. Celý tenhle týden vám na tuhle slávu rozdáváme vstupenky. Celé to začne už zítra, v sobotu 29. srpna. Čeká vás přihlídka zemědělské techniky, taky jízda na koních, nafukovací hrady, různé atrakce pro děti i dospělé. No a k pořádným dožínkám samozřejmě patří i dobré papáníčko, takže tam bude pečené prase, makrely, guláš, koláče a vy u toho můžete být zadarmo. Takže pokud si chcete užít tenhle skvělý víkend celou rodinkou, tak napište na náš WhatsApp 724-299-199, s kým byste na tyhle dožínky do Soběšovic zítra vyrazili. A kdo bude první, tak tomu to daruju. No, já čekám a jsem štědrá.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Slyšíte ty zvuky?
4: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
5: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
4: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkour, speciální policejní parkour i zábava pro nejmenší.
5: A vstup je zdarma.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

se nám blíží, ale to je smutný příběh. Ale my ten konec oslavíme stylově. Už dneska od 15 hodin až do neděle rozjíždíme v našem éteru Summer Party, speciální víkendový program plný slunce, pohody a těch největších letních hitů za posledních 30 let. Čekají vás songy, které vám připomenou prázdniny, taky první lásky, festivaly, dovolené. Budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, tak se nás určitě nalaďte, ať už ke vstávání, k obědu nebo k podvečeru, třeba na grilovačku, bude to stát za to. No a pojďme se teď na to rovnou naladit. Léto posíláme na celou Moravu i do Slezska, ať venku jakkoliv škaredě, v éteru Hit Rády.

0: Blíží se 12. hodina. A taky srdcovky. S vámi se dnes loučí Karla Michalíková. Zase v pondělí se uslyšíme. To už vy, rodičové, budete pomalu chystat svačinu na první školní den vašim dětem. Ty brďou, teklo to, že? Ale nesmutněte, brzo přijdou podzimní prázdniny. Všechny termíny prázdnin vám vypíšeme i k nám na web, ať to máte pokupě, ať to máte přehled, kdy co bude zavřené. Teď už do 12. třeba Činasky nebo Katy Perry, tak si je užijte a nezapomeňte celý víkend ladit naši skvělou letní summer party. My se hrozně těšíme.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.

0: Více na scoutská.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz. Náplně hned.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
10: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v Zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
4: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
3: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne. Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D46 mezi 18. až 34. kilometrem z Vyškova na Olomouc probíhá v levém pruhu výměna směrových sloupků. A v Českém Těšíně je kvůli stavebním pracem uzavřena ulice Studentská. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
9: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu.
2: V Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku se uklidňuje situace se střevní chřipkou. Hygienici tam od začátku srpna zaznamenali 144 případů, nové už ale tento týden nepřibývají. Laboratorním vyšetřením potvrdili zatím u dvou lidí přítomnost noroviru, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění. Původní zdroj nákazy dosud nezjistili.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Na Moravě a ve Slezsku dnes budeme mít jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají k 31 stupňům. V Jeseníkách a Beskydech naměříme do 26.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek, 2 minuty po 12. S vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité. Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base. No a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio Orion.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesunem se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte.

0: Naprostá pecka. YouTube, Where the Streets Have No Name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem, práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie a je taky neodmyslitelnou součástí koncertů kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Stává se ale, že i coveru se vede a tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me?

0: Tomuhle songu už je 28 let. Lucie a Panic na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Naprosto legendární song, kdo by to neznal. Doufám, že jste si zaspívali příjemně, ideálně. No a to už je skoro všechno. Je to tak, 5 srdcovek a 1 chybí, která by to mohla být. No je to ta vaše, to je jasný. A protože pátek, tak je to narozeninová srdcovka, jo. Abychom to měli jednodušší, napište mi rok narození. Rok narození, ideálně váš samozřejmě, ale pokud chcete někomu jinému, jo, k jeho roku popřát, můžete, nechám to na vás. Každopádně 4 číslovky, rok narození, ideálně se k tomu prosím podepište. No a já vyberu jeden song, který v té době trendoval, který v té době byl ten zásadní. A ten si dáme, co? Tak pište 777-937-777. A už za chvilku připomínka, že už jenom měsíc a budeme muset budit frontmana Green Day, k tomu taky Shakira.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří. No, on musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Me Up, When September Ends, posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok, můžu ti říkat Joli? No, bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách, ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky Valící se kameny. Ty, prosím vás, totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to!

Temper City a Self Aware, posloucháte Hit Radio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.

0: tentokrát u toho nebude chybět ani Hit Radio Orion. Hlavními hvězdami 31. obecních slavností budou oblíbení baviči Štěpán Kozub a Jiří Krhut, kteří vás vezmou k pomyslnému táboráku, kde se bude zpívat, povídat a hlavně hodně smát. Čeká vás jedinečná atmosféra letního večera, známé písničky, ostravský humor a setkání s dvojicí, která dokáže udělat legraci úplně ze všeho. Tak vezměte kamarády, deku a dobrou náladu a přijďte si užít obecní slavnosti v Petrovicích 29. srpna.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
7: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Více na skautská.cz.
1: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa, a teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi s tím 76. kilometrem a s tím 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.

0: na scoutská.cz.
1: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
6: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
5: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky i velmi silné, později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
7: Krásné odpoledne, 2:03 a hlavně je pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď, Imagine Dragons.

Nádherná věc, co? Wet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vechřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou, teď zrovna i v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budeme si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného, a požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo, to není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky, kromě dobře propečené a bez salátu, ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak, oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším.
6: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
13: tak Mironet!
15: Klikni dvakrát!
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
17: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
20: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
21: Tak honem, ať vám neuletí!
22: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
20: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
22: Více o akci na
23: firma na zážitky.cz.
5: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem.

India, Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně teda máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc, tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý, jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšvíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis, jo, to tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na outuarena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jednou zažít naživo. Ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, doleva, doprava. Myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. A do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí. Tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno. Respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? No jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo. Teď už můžete zase normálně koukat do země nebo do telefonu, v klidu. Do uší k tomu další hity, za chvilku Depeche Mode nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
13: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
14: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
15: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: www.sport.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Bibi Rexha, Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na D55 se za Hulínem směr Otrokovice stojí auto s defektem a opravují ho. Mezi Částkovem a Velkým Ořechovem u Kelníků je uzavřená silnice, musíme objížďkou. V Chropini pokračují hody, projíždějte opatrně. A co dál? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
4: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
3: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
5: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou!
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Náplně hned!
9: Extreme Sale v online shop CZ.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem, kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
16: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu, dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden provaz, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
15: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu.
1: Ještě můžeme vybírat nejoblíbenější herce a inscenace Městského divadla Zlín. Svůj hlas v divácké anketě Aplaus můžeme odevzdat na webu divadla do pondělka. Volíme herce, herečku a hru, která nás v minulé sezóně nejvíc oslovila. Výsledky se dozvíme tradičně na gala večeru k zahájení sezóny, který bude příští sobotu.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Zatím máme na Moravě a ve Slezsku slunce a teplo. V noci nám na většině území zaprší. Zítra se během dne vyjasní a bude kolem 25. V neděli až 29 a většinou slunce.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu.
17: Either you're mine or you're

Tohle jsou Eva Farda a Miraj, posloucháte Hit Radio a jak jsem slíbila. Dámy a pánové, je to tak, už se to blíží, další a poslední kolo dokonalé desítky. Ono už totiž navíc jenom 3 dny, trvá to epické léto na Orlen. Máte tam možnost tankovat efektu se slevou 1 korunu na litr, taky prémiovou barvu se slevou 2 koruny na litr, no a navíc s aplikací každé pondělí a s tankartou celé prázdniny, jo. No a takhle, a u nás si tankartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo. Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo. Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táců ve hře, 10 otázek. S každou správnou odpovědí máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. Tak pojďte na to, těším se. Sunrise Avenue a Hollywood Hills k tomu do uší.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čeká tě volnej víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo, jo, no tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo. Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat.
2: Řekni, no,
0: řekni, věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
2: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
2: Jednoho týmu?
0: Mhm.
2: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
2: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
2: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
2: 10.
0: No jasně, nenechal ses nachytat. Kolik základních světových stran máme?
2: 4.
0: Ano, výborná práce. Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
2: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
2: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
2: 3.
0: Ano! Tyjo, Vašku, jako pustý. Počkej, jo, já to tady musí asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tisíc na tankkartě Easy, Vašku.
2: Díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
2: No, byl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
2: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8 a...
0: No, ale vlastně

0: to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak si se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankartě Easy, já ti moc gratuluju.
1: Díky moc, díky, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my se zase něco vymyslíme.
2: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. No prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat, já jenom, že to zní fantasticky. Tak kdybyste náhodou ještě neměli program na večer, tak tohle nezní vůbec špatně, co? Hrát vám k tomu budeme fantasticky, to slibuju. A už za chvíli třeba Liam Payne, Rita Ora nebo Disturbed.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
2: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
2: Pavlína. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bidýlku.
1: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne. Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel. Ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nepřijímala si nás. Tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Reťa Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No, abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu Luna.

0: díváš.
1: Pokáč a Solitér v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme, ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
3: Krásný pátek, od Kuby Ohnutka, prázdniny i u nás na Moravě a ve Slezsku sice pomalu, ale jistě finišují, ale my pro vás máme jeden takový bonus, takovou třešničku na dortu, protože od 15 hodin dneska až do nedělní 18. vám budeme hrát pravé a nefalšované hity, ty letní za posledních 30 let. Těšíme se.
2: Hit Radio Orion.
4: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
14: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
15: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
16: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
17: Milujte ten pocit.
18: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ulici narazilo auto do sloupu, došlo ke zranění osoby a na Opavskou v Budišově nad Budišovkou v Dukelské se srazilo auto s motorkou. S opatrností je vozovka průjezdná. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, hrozí na větší části území a můžou být i silnější, než čekali. Postupně se bouřky mají přesouvat od západu prakticky přes celé Čechy a Vysočinu. Večer pak hrozí na jihu a severu Moravy a taky ve Slezsku. Přinést můžou přívalový déšť, silný vítr i kroupy. Nejsilnější bouřky očekávají meteorologové na jihu Čech a varují, že tam hrozí četné škody na majetku, komplikace v dopravě i výpadky elektřiny. Podpora v nezaměstnanosti dost možná výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje, že se od ledna vrátí k předchozímu nastavení. V prvních měsících by tak podpora byla jenom 65% výdělku místo nynějších 80% a maximální podpora by byla 60% místo 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni zbrojař Michal Strnad. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152. Fotbalisté Sparty a Plzně uznají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Oba týmy se utkají s Lillestrømem a Bournemouthem. Pražané pak narazí taky na další anglický tým Crystal Palace, dál třeba na Salzburka nebo Olympiakos. Viktorii už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencvároš Budapešť. Nastoupí taky proti Benfice Lisabon nebo San Sebastianu. Hlavní fáze Evropské ligy začne 16. září.
6: Počasí v pěti slovech.
0: To je teploučko. Jojo.
6: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Ten jde, hodina H, 15.03, aktuální čas a my začínáme slíbenou, avízovanou Summer Party, kdy vám budeme hrát jenom letní hity za posledních 30 let. V originále teď Hermes House Band a DJ Etsy, ale originál od Opus.

frajeřinou, přinést si po bujaré noci domů nějakou tu dopravní značku. Ale prosím vás, je rok 2026, no a v Ostravě na Martinovské zmizela značka, která měla zabránit šoférům a šoférkám ve vjezdu do protisměru. Výsledkem pak byly situace, kdy se auta vydávala špatným směrem. Město proto značení upravilo a už by všechno mělo být v cajku. I tak, kdo má doma dopravní značku jako suvenýr z divokých devadesátek, vraťte ji prosím. Dneska už máme Instagram. Stačí se u té značky vyfotit, nemusíte si domů tahat celou Martinovskou. No a teď pokračujeme na Hit Radio Orion v Summer Party, kterou jsme odstartovali před 8 minutami. Dáme si dámu, která se narodila v roce kolikátem. Já jsem to tady měl nachystané, ale jo, 53, to znamená, že letos v červnu oslavila 73. A já tu pro vás mám nakestanou hitovku z roku 1994. Mluvím o

0: za chvilku to tu na Hit Radio Orion rozjede Lady Gaga a vy to můžete rozjet v autě třeba už zítra na místo, kam vás pozvu o 15:30, bo v pátek odpoledne. Kuba ví. Krásný den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Já, nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
6: Navíc 3. září proběhne velké slovo.

0: čtvrtě 50 tisíc.
1: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jede, že? Ale skvěle. In the summertime, v naší summer party. 15.28, Hit Radio Orion, a teď jedno místo, které rozhodně stojí za návštěvu.
1: Kuba ví. Objev s Kubou a Technotrasou místa, která změnila náš kraj.
0: Představte si, že otevřete dveře obyčejného dřevěného domu a najednou jste o 100 let zpátky. Žádné moderní vybavení, jen kuchyň, pokoj a místa, kde po práci žily rodiny třineckých dělníků. Tohle jsou dřevěnky na Borku v Třinci. Dva poslední dochované roubené domy z původní dělnické kolonie pocházejí z roku 1878 a kdysi sloužily zaměstnancům třineckých železáren a jejich rodinám. Dnes se uvnitř projdete čtyřmi bytovými jednotkami a uvidíte, jak se život dělnických rodin během 20. století postupně měnil. Jak bydleli, vařili, hospodařili a co všechno patřilo k jejich běžnému dni. A zajímavost, podobných dřevěnek stálo na Borku původně 20. Do dnešních dnů se zachovaly jen dvě. Takže jestli chcete poznat Třinec trochu jinak než přes železo a vysoké pece, tady máte ode mě jeden tip. Dvě dřevěnky, čtyři byty a příběhy lidí, kteří tvořili historii města možná víc, než si dneska uvědomujeme. A příště vyrazíme zase o kousek dál.
1: S Technotrasou vás Kuba vezme na místa, která stojí za objevení. Naplánujte si výlet s Hitrádiem Orion na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
0: A summer party Hitrádia Orion samozřejmě pokračuje. Teď diskoška v ní.

0: Summer party fičí dál, loučíme se s létem a na Hit Radio Orion jsme jistě potěšili i fanouky a fanoušky Erasure. Vince Clark a Andy Bell, slavná dvojka, dali mega hit z roku 91, Love to Hate You, a vlastně ze stejnojmenného alba. Taky si pamatujete, jak jste na tuhletu hitovku v 90. pařili na diskotéce, které tehdy zažívaly doslova boom. No a na Moravě a ve Slezsku se najdou místa, kde vám tento hit rádi zahrajou i v roce 2026. Za chvilkou se posuneme blíž k tomuhle tomu roku. Nabídnu Ole Henderson, budou to Rudimental a chybět nebude ani Enrique Iglesias a Vizín. Tohle je Summer Party.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
5: Do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisku levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
14: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Que te hace llorar.
1: Taky se pamatujete na prací prášek Vizír? A nebo občas užíváte oční kapky Vizín? No tak teďka jste to jako mohli úplně zkombinovat, protože čistý, navoněný, s úžasným zrakem, zpěvák Vizín a s ním taky Enrique Iglesias. No, některé památky na konci léta nabízí bezplatné prohlídky, tak se do nich bezplatně vypravíme ve zprávách, za které neutratíte ani korunu. Slibuje to i kolegyně Šárka Holubcová, která do studia přijde přesně ve 4 hodiny. Ode mě ze Summer Party Hit Radio Orion i dvojka Roxette, takže hello!

0: Swift, jak bys met. No ale Summer Party samozřejmě bude pokračovat, taky po 16. hodině, teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Já připomínám problémy z Opavska. V Budišově nad Budišovkou v Dukalské ulici se srazilo auto s motorkou a na průjezdu Hanušovicemi, to už jsme na Šumpersku, přímo v hlavní ulici, skončilo auto ve sloupě a došlo bohužel ke zranění. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
3: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Většina vysokoškolských kolejí v Česku už hlásí plno. I letos platí, že zájem o místa je vyšší než nabídka. Mnohé univerzity tak mají v plánu kapacity v příštích letech rozšířit. Zároveň reagují na trend jednolůžkových pokojů na kolejích. Studenti totiž chtějí čím dál víc soukromí. O mimořádné bezplatné prohlídky památek je velký zájem. Na tuto neděli už je obsazeno 85% kapacity. Kde jsou ještě nějaká volná místa? Nám řekne mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: Volná kapacita zůstává na památkách, které mají prohlídky bez průvodce, například státní hrady Házenburg, Trosky, Točník a Žebrák, Krakovec a nebo Lipnice. Na komentovaných prohlídkách jsou volná místa například na státních zámcích Valeč, Vizovice, Vimperk, Březnice, Jánský vrch nebo Dačice.
8: Volná místa si máme radši předem ověřit a ideálně si koupit lístky online. Nápad Donalda Trumpa přejmenovat Ontarijské jezero na americké nechal zbytek světa chladným. Většina zemí zůstane u původního názvu. Kartografové se totiž řídí doporučením OSN a tam si americký prezident změnu názvu asi neprosadí. Ani českého zeměpisu se změna nedotkne. Tři čeští tenisté dnes zabojují o účast na US Open. Ve hře budou Dalibor Svrčina, Lucie Havlíčková a Vendula Waldmanová. Začít by měli za hodinu. Včera se jim kvalifikace kvůli špatnému počasí v New Yorku odsunula. Hlavní část Grand Slamu odstartuje v neděli a zatím je mezi účastníky 15 Čechů.
0: Šárka zmínila ve zprávách slovo počasí, tak si ho dejte také ode mě. Zítra po ránku na Moravě a ve Slezsku čekáme zvětšenou oblačnost s doznívajícími srážkami. No a postupně bude oblačnosti ubývat a přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. A ochladí se na 22 až 26 stupňů. Nahory slibuju 15 až 19.
6: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Orion.
0: Kuba Ohnutek jméno mé, Summer Party od 15 hodin, samozřejmě až do nedělních 18. Pokračuje a pokračovat bude.

To je Poetika Půlnoc. A to je Summer Party Hit Rádia Orion. Z Vysočiny se přesuneme na Valachy. Jako nevím, kdy jste naposledy byli na Nádru, na Vsetíně, ale jestli už je to nějaký ten pátek, možná budete čučet, protože už tuhletu neděli se otevře nové autobusové nádraží, které je vlastně součástí kompletní proměny vsetínského dopravního uzlu, možná prostoru. Nově tady bude 7 stanovišť pro příměstské busy, moderní čekárna v terminálu a všechno mnohem, mnohem přehlednější. A celý tenhle ten nádražní, jak to nazvat, facelift, klidně může být, vyšel za posledních 5 let na zhruba 4 miliardy korun. Vsetín se prostě mění a jestli jste tam byli naposledy před pár lety, radši si na cestu vemte navigačku, ne teda kvůli cestě autobusem, ale kvůli tomu, abyste poznali, kde se vlastně nachází, nebo jak jsem říkal, budete valit vulvy.

0: 54. Jinak Play a Hity, já se pěšně letím, že byly jako ryba ve vodě ve stylu Eurodance. No a takhle chutná naše summer party, která jede už hodinu a čtvrt. Tak, jsme u toho času, tak na Hit Radio Orion můžu slíbit podtrženo sečteno, zhruba za 10 minut opět jednoho či jednu z vás dostanu na místo, kde vám bude velmi příjemně a ze kterého odejdete jako vyměnění. Do té doby třeba Walk the Moon nebo Alex Warren.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
6: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v Dolní oblasti Vítkovice.
5: S

0: Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
8: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: roztržené, sečtené.
1: Posloucháte Hit Radio Orion, Summer Party bude pokračovat i za chviličku, protože teďka budeme hrát v tomto týdnu naposledy o voucher v hodnotě 2 táců do Depil Concept Olomouc, centra, které se specializuje na dlouhodobé odstranění nežádoucího ochlupení. Pojďme ještě do detailů, protože Depil Concept Olomouc je opravdu specializované centrum zaměřené na dlouhodobé odstranění nežádoucího ochlupení pomocí moderní technologie, a to sice fotoepilace. Jako první se mi do studia dovolal Tomáš. Tomáši, ty jsi mi říkal, že jsi v autě, tak vítej.
2: Ahoj.
1: Ahoj, taky jsi mi říkal, že jsi na dálnici.
2: Ano.
1: Ano. A když mi správně odpovíš na mých 6 otázek, co nejrychleji a samozřejmě dobře, tak buď to získáš voucher ty, anebo ho věnuješ třeba nějaké drahé polovičce, pokud máš.
2: Ano.
1: Máš, jo?
2: To spíš věnuju.
1: No, takže máš tu přítelkyni.
2: Ano.
1: Tak Tomáši, to se máš, že máš. Jdeme na to?
2: Jdeme.
0: Podtržené, sečtené.
1: Otázka číslo 1. Kolik ošetření je potřeba, aby se klientka přestala před kosmetičkou stydět? Za A většinou 3, za B většinou 333, za C 3 miliardy 333 milionů 333 tisíc.
2: Asi ty 3.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj najdeme sochu želvy nebo Eiffelovky?
2: Na horním náměstí.
1: Tome.
2: Ani to mi nepřipadá rozumné, ale zkusím tu Eiffelovku?
1: Ne.
2: Tak želvu.
1: Ještě jednou?
2: Želvu.
1: No želva je správná odpověď samozřejmě, určitě. Tak za třetí, město Přerov leží v Olomouckém kraji nebo Zlínském kraji?
2: Přerov bude v Olomouckém.
1: Je správná odpověď. Za čtvrté, a teďka prosím tě, Tome, myslím na jedno slovo. Začíná na P a dá se s ním odstranit jak třeba chlup nebo klíště. Je to?
2: Pinzeta.
1: Pipeta?
2: Pinzeta.
1: Já mám srandu, tě jako zkouším, ano, samozřejmě. Až mi tady jenom skončil podkres, jak se to tady všechno spotilo, že to jako nedáš. Tak, Tome, co za den bude po pozítří?
2: Po pozítří v pondělí.
1: Po pozítří bude po nedělí, samozřejmě. Tak, a co i tobě do auta vysíláme dneska od 15 hodin? Je to summer?
2: Party.
1: Party. Mhm. Tak jo, voucher je tvůj.
2: Díky moc.
1: Nemáš za co? Prozradíš jméno partnerky?
2: Zdeňka.
1: Prej, Zdeňka. Jako máš jich víc?
2: Ne, nemám.
1: Jako opravdu?
2: Opravdu.
1: Tome, já jsem od tebe vzdálený nějakých 40 km, ale no, ti tam trčí jak Pinokio. Dobré, nebudu se v tom rýpat, pozdravuj teda Zdeňku a věřím, že dneska se Zdeničkou budete mít krásný večer, protože poučrý asi teda pošleš a věnuješ. Vydrž mi na telefonu, napíšu, se potřebuju, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj.
1: Tolik Tomáš, který se teda má. No a my pokračujeme v summer... my pokračujeme v summer party.
0: Podtržené, sečtené.

letní hity za posledních 30 let, no ale tohleto byla současnost. Offenbach a hitovka Overdrive, 16.39, já jsem Kuba Ohnutek, pěkné odpoledne Moravanslezsko. Prázdniny, pravda, sice končí, ale teda ne úplně všem. V Ostravě se některým prodlouží o týden a já jsem tady v týdnu mluvil, že dokonce jeden gimpl kvůli opravě gymnázie, mám pocit matičního, tak tady studenti půjdou až o 14 dní později. Tak rodičům přeju pěkné nervy, pevné nervy, abyste jim ještě prodloužili nějakým pěkným programem.

0: Tentokrát u toho nebude chybět ani Hit Radio Orion. Hlavními hvězdami 31. obecních slavností budou oblíbení baviči Štěpán Chozub a Jiří Krhut, kteří vás vezmou k pomyslnému táboráku, kde se bude zpívat, povídat a hlavně hodně smát. Čeká vás jedinečná atmosféra letního večera, známé písničky, ostravský humor a setkání s dvojicí, která dokáže udělat legraci úplně ze všeho. Tak vezměte kamarády, deku a dobrou náladu a přijďte si užít obecní slavnosti v Petrovicích 29. srpna.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
10: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
11: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
12: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
13: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
19: Hit Radio. Vzmí se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě

pekař světa, DJ Bobo, se tady stavil do vysílání Hitrádia Orion, aby vás díky naší summer party potěšil jeho tvorbou, nabídl Love is All Around. A já připomínám, že letní hity vám budeme hrát až do nedělní osmnáctky. Tak si to společně se mnou užívejte, s tím, že do 17 hodin stíháme ještě

0: Taky to máte jak já, když zazní první tóny Ozone, tak se vám hnedka vybaví ten videoklip, který už není úplně nejmladší, jak tam ti frajeři tancujou na těch křídlech toho aeroplánu. No, v bílých košilích mám pocit. No pojďme od toho, pojďme od letadel na cesty, protože nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Na obchvatu Mohelnice ve směru od Olomouce stojí v koloně v pravém pruhu nepojízdné auto. Přímo v Olomouci v Holické poblíž Kruháči se srazila dvě auta, provoz je tu částečně zablokovaný a ještě výjezd z Rožnova pod Radoštěm ve směru na Dolní Bečvu. Tady se před pár minutami srazilo auto s motorkou. V obou směrech se tvoří opravdu dlouhé kolony. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
3: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
2: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
4: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.

0: www.wave.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Je před námi poslední prázdninový víkend. Na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled. Co budou hlídky kontrolovat, nám řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
4: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
3: Policisté apelují na nás řidiče, abychom nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Před silnými bouřkami v Česku dnes varuje i evropská bouřková organizace Estofex. Vydala nejvyšší stupeň varování před extrémně silnými bouřkami pro jih Čech. Hrozí tam velké kroupy, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a přívalový déšť. Pro další oblasti Česka je výstraha mírnější. Podpora v nezaměstnanosti dost možná výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje, že se od ledna vrátí k předchozímu nastavení. V prvních měsících by tak podpora byla jenom 65% výdělku místo nynějších 80% a maximální podpora by byla 60% místo 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. O první místo se v Poznani po silném finiši podělil s Maďarem Feješem. Kilometrovou trať vyhrál Fuchsa na mistrovství světa po třetí za sebou. Celkově je to jeho pátý titul.
5: Počasí také ode mě, nejenom očárky. Zítra po ránu na Moravě a ve Slezsku zataženo, zvětšená oblačnost, doznívající déšť, během dne pak bude oblačnosti ubývat a přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Ochladí se na 22 až 26 stupňů, to už je na pohodu, do jeseníku a Beskyt bych mohl slíbit 15 až 19 stupňů Celzia.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: Není to tak úplně dávno, co v Telce dávali osobního strážce, takže Whitney Houston, ale v jiném hitu než I Will Always Love You, když to máme tu summer party, a tuhle hodinu otvírá po svém a skvěle Calvin Harris.

17.10, plně chápu, že je konec prázdnin, dovolená je pryč, možná pomalu končí, vy se vracíte zpátky do Oby nebo třeba na Vsetín a nervy pracují na plné obrátky, ale neprovokujte ty číšníky, doporučuju, protože jistý host v čínské restauraci, kterých je pravda i u nás, na Moravě a ve Slezsku jako hub po dešti, zaplatil účet tak, že prachy místo do ruky číšníkovi normálně hodil na zem. Dobře, číšník zvedl, přinesl hostovi přeplatek. A když si pro něj zákazník natáhl ruku, pustil mu prachy taky na zem. Stejná mince a to doslova. No, majitel restauračky svého syna, který tam obsluhoval, dokonce pochválil a dal mu odměnu. Tak, dámy a pánové, moje rada na závěr, ano. Číšník vám přinese účet, vy mu přinesete peníze a všichni můžou jít v klidu domů. Je to mnohem levnější, než zažít mezinárodní konflikt kvůli 20 koruně, že jo. Ze Summer Party DJ Jazzy, Jeff a taky Fresh Prince, který měl v 90. taky svůj pořád, ano. Tenhle ten hit se bude jmenovat Summertime a chybět nebude ani Rehab. Summer Party.

Dnem dokazování si, co všechno vaše tělo dokáže, no a v neděli vám budeme z cíle mezi 9. a 11. dopo vysílat live, chcete-li živě. No a když jsme u toho sportu a ještě dneska nebyla má pohnutka, tak na téma sport si dáme kolem 17:30. Přátelé, jdu tvořit, jdu vymýšlet a taky jdu hrát. Za chviličku hitovku APC, no a chybět nebude ani Seš. La Primavera. A tak je dobré, že s námi i ty

0: Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
3: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
4: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září.
2: Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
4: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
3: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimne, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne. Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: chceš, tak to není jenom Ekvádor, ale taky La Primavera. A tohle je Summer Party s tím, že dneska, zítra a v neděli je a bude teplo, taky proto naše Summer Party letos stejně jako Tyhice naposledy, ale moje drahá mi dala ultimátum, buď něco při tom počasí udělám s tím mojím břichem, nebo je konec. Schluss, finito, ende. No a u nás ve Výškovicích, kousek od baráku, máme workoutové hřiště, tak prý musím začít cvičit. Kdy, když nemám čas? Furt někde lécu, no. No nejsou tu výmluvy, nejsou.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka.
0: A tož chceš mě dostat do autu? Daj mi lekci workoutu. Skákat je jako pizza, abych lezl do hica. Nech mě moja pěkně v domě. Workout vážně není pro mě. Do Vánoc já bříško zhodím a pak tě klidně doprovodím. K mamince či pro zlato? Dám to. Já mám na to.
1: To byla pohnutka Kuby Ohnutka na Hit Radio Orion.
0: A Summer Party frčí dál. Před námi třeba Leony, ale teďka klasika ze Slovenska.

Ale samozřejmě, že i Leone, tato zpěvačka, patří do našeho playlistu Kor, když je teďka jakože od dneška až do neděle a bude hlavně ve znamení letních hitů.

0: buďte i dál s námi, protože Summer Party pokračuje. James Hype, hitovka Ferrari, až mi to nejde tady jako přes ústa, ano, bude Ferrari a chybět nebude ani Shakira v hitu Zoo. A já děkuji, že jste s námi. 17.38.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
7: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Opatrně na hlavním tahu Rožnovem pod Radhoštěm u lávky k tenisovým kurtům se srazila dvě auta a částečně to blokuje provoz. Další nehoda je za Kláštercem na Šumpersku směr Zábřeh, i tam se dá projet. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: žik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
8: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
7: Dráhy také doporučují využití vlaků mimo přepravní špičku. Policie se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihomoravě až 28, na horách většinou kolem 16.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
9: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2 minuty po 18. S vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada. Tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Block, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Radia. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo, tak jenom možná fakt schovejte věci, co máte venku, jo, hezký květináče, psa, případně drahou polovičku, jo, ať to zbytečně nenamokne, jo, pač to, jak smrdí mokrý pes, to je strašné, to se asi shodnem. No a my si nenecháme vzít ten náš poslední prázdninový víkend. My si ho totiž zpříjemníme těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Teď už David Guetta a Teddy Swims.

0: Samuel Jack Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Roy Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových

Premier, lídr v elektrifikovaných pohonech, přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Orion.

Maxwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchutě a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea, A Looking for the Summer, jdeme na to.

Last Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vidíte to? Tak se s tím vzbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shenis nebo Jubel, tak buďte s námi.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
2: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
3: Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Co to zas popájskuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem.

0: Kurýr k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to jsou skvělý songy. Za chvilku třeba Bob Marley. Čeká nás taky Taylor Swift, ale teď už Safredo, Play the Life. Jdeme na to!

Swift a Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celou životně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě dva měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou dva měsíce volna a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, že jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašejí podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašejí Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihneme, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, ne fakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to, teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěsti, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley,

éteru Hit Rádia. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, to potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song a ten je fakt skvělej, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No a to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

krásný večer. Já mám pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen. A tam teď 3 roky byl hrozný klid. Jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře. Je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma, asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Takže pokud patříte mezi fanoušky hradů a ještě k tomu motocyklu, tak to je double zásah. Jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo, obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu, Shouts a Love Tonight.

0: Be Mine v éteru Hitrádia. Krásný večer. A hlavně krásný pátek vám, co už máte volno. Po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, ano, pojďme společně na pláž. Venga Boys už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky.
4: CZ.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Co to zas popájskuje za pikle?
2: Pikle? Ale ne, pikl.
1: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Je to tak, summer party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo. Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo. Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, hele, ne, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehledě teda na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně. Bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaf a Mambo Italiano právě teď.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hitrádia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu, hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete a aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Maxar, tak buďte s námi.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

Tanečná pecka Another Night, Mexar a Real McCoy v éteru Hitradia. Přeju krásný večer zpátky do roku 2026. No a prosím vás, asi jste si všimli, že zemřel norský král a Norsko už má tak nového krále, jeho syna. A vlastně nejvíc takový zajímavý na tom celým je to, kdo je jeho žena. Jo, on totiž na v podstatě i přes námitky veřejnosti a tak dále, tak si vybral poměrně kontroverzní ženu s tím, že teda ona už, když se potkali, tak byla matka samoživitelka a hlavně za sebou měla dost divokou minulost, jakože hodně divokou, jako hodně večírky, hodně zakázaný látky a tak jo. No a mně z toho plyne jedno naprosto zásadní poučení, že za prvý opravdu pohádky se dějí, protože z téhle dámy z Metemarit je dneska vlastně norská královna. Takže ano, dámy, stále máme šanci. Jo, nehledě na to, jestli jste měli třeba nějaký divočejší roky, nehledě na to, kolik je vám let, ještě stále se můžete stát královnou. A já si myslím, že to je ale výborná motivace. Takže hurá na lov princů a k tomu velmi slavná dvojčata. Tohle jsou Veronikas a Untouched.

Temperature Self-Aware v éteru Hit Radio. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba to. Geniální letní věc. El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj.

0: Bydlení je pro Česko velké téma a nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii. Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
1: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny a tak dále.
0: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
1: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená, města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, kolikrát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
0: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
1: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním

0: plánek jako šílenci a vlastně to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
1: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Hit Radio.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz

0: rata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.